0: vo Fanrádiu ešte stále, ale že extrémny skater. Z môjho mládi idol dokonca. Teším sa, že tu vítame Maxima Habanca. Ahoj.
1: Ahoj, díky moc za pozvání.
0: Rado sa stalo, kamaráde. Ja som si načítal teda akože len v rýchlosti úspechy, lebo vedel som, že majster Českej republiky niekoľkokrát si, ale vo výsledku 6 je super číslo, nie?
1: Ja na to kolikrát zapomínam. Nedám si čárky na zeď, takže je občas hezky, když niekto ako pripomená.
0: Áno, som tu na to. Som tu aj na to. Ako prvý si vyhral svetový pohár, to je taktiež mega, akže gratulujeme ti ku všetkým týmto úspechom a je super, že sa skejtuje stále ďalej a ďalej a ja teraz nechcem útočiť na tvoj vek, bo som už super mlado, hej, ale od 6 si na skejte, to je už akože veľa rokov, čo skejtuješ, ale nepocítil si niekedy pri nejakom páde, že kurník šopa už to nie je to 18-ročné telo?
1: No podle mě problém je to, že jsem to pocítil už tak o těch 18 letech. Takže teď možná jenom ty pády se snažím dávkovat tak, abych to dokázal vydržet a aby to tělo se nerozpadalo.
0: No toto si myslím inak, že vy ste taký trošku ako filmoví kaskadéri, nie skateri, že vy sa musíte naučiť padať a že ty musíš vedieť tých, neviem, x schodov, keď skáčeš, aby si nedopadol, ja neviem, na petu a zomrel už na forever, nevedel chodiť, alebo ja neviem čo, že musíš vedieť padať, že?
1: No ako to padanie je umění a nereflektuje se to jenom do skateu, ale i do jiných věcí, co dělám, že opravdu prostě člověk jako spadl tolikrát, že už trošku víc, co ho čeká a tuší nějaký ty následky. Na druhou stranu se to projevuje třeba i na kole nebo na motorce, kdy člověk prostě tak trošku tuší, jak chutná asfalt a nechce ho ochutnávat často.
0: To je pravda. A ty si tatino, čo sa tešíme, že aj takýto rodinný typ si žije stále svoj skater lifestyle. Ja len, že či vtedy sa niečo nezmenilo a že či si nezačal sa presne báť trochu viac?
1: Řekl bych, že ani ne. Ja som furt schopný tady tú roli dosť oddělovat a beru, že skate tak trošku moje práce. Aha. A proste normálne, že i otcové chodí do svojí práce a nasazujú do toho všechno. Ja vlastne mám i super support od Naomi, takže naopak bych řekl, že mi to pomohlo, že teď ne, že bych byl schopný jako riskovat víc, ale jsem víc přítomný na tom skateu.
0: Naomi, myslíme od tvojej holky, ako jo. Tešíme sa, že ešte Maxim Habanec ostáva u nás vo Fanrádiu, tak ostávajte tiež. Spojíme sa s ním za malý moment.

0: Pozdravujeme vás z Fanrádia, okrem toho, že som tu ja a že tu je naša macka, tak je tu ešte stále náš host, skater Maxim Habanec, ktorého pozdravujeme do Prahy a ktorý je vlastne profesionálny skateboardista, tak nám to približ, Maxim, prosím trošku, že čo to znamená, ako vyzerá práca profesionálneho skateboardistu. Ty sa pípneš normálne na 8 hodín každý deň?
1: V dnešní době už to není tak, že bych dostával zaplaceno za to, že udělám kickflip ze schodu, ale je na to navázáno spoustu jako natáčení videí, spolupráce se sponzorama, takovýhle rozhovory, co děláme teď spolu.
0: Jasne.
1: Je to prostě takový jakože komplexnější fungování, který lidi prostě znají třeba asi trošku třeba od influencerů, ne, nebo nějakých lidí, co mají zásah. Takže vlastně je ta jako dnešní doba toho sdílení a natáčení kontentu a tak mi pomáhá v tom, že to můžu furt dál dělat naplno, že to není jenom o závodech.
0: Ano, ano, ano. Možno konec koncov aj to je to návykové na tom skateboardingu, že ty vlastně se všade někam presúvaš, furt máš tu prekážku kompletně jinou. Musíš vždy vlastně žít s něčím úplně novým. Či čo by si ty označil ako to návykové na skate?
1: Já myslím, že jsi to popsal docela hezky, že na skateu je právě hezký to, jak je kreativní, že to, že musím najít nějakou překážku, najít nějaký svůj jedinečný přístup k tomu, vymyslet třeba nový trik nebo prostě něco úplně, co jsem třeba ještě nikdy neviděl, tak právě ta kreativita je úžasná.
0: No počuji, já si pamätám z mojho skaterského mládí, že ľudia si mysleli o nás, že jsme pankači, tím chcem povedať to, že ničíme, já nevím, obrubníky, já nevím, čo robíme za to, že tam jazdíme. Čo si ty myslíš, že je to taká největší hloupost, kterou si ľudia myslí o skateroch, alebo něco, co bychom mohli právě teraz a nech to všetkým vyvrátíme.
1: Ty jo, podle mě spoustu těch hloupostí je založených trošku na realitě.
0: Já jsem nikdy nezničil žiadnu hlavičku ani nič.
1: No, ale spíš mi přijde, že třeba spoustu lidí si myslí, že nějak jakoby skateři třeba neberou ten sport vážně, nebo že třeba netrénujou mimo ten skate tak dále, ale v dnešní době prostě skateáci už jsou sportovci tak jako v jiných disciplínách, akorát je to prostě furt trošku víc svobodný.
0: Ještě když nás počúvají teraz nějaké děti, tak pojďme jich motivovat, že proč by si mali vybrat konkrétně skate. Že čo je také super na tomto športe, že nevravím teraz, že si majú vybrať konkrétne ísť športovať, ale že prečo sa rozhodnúť napríklad pre skate a nie pre kolobežku, chápeš ma?
1: Chápu, mne přijde, že prostě skate je cool a zároveň také otevírá dveře k dalším sportům, jako je snowboard, surf a všechny věci, díky kterým se dá cestovat, poznat celý svět a také spoustu nových zajímavých lidí. Takže mi přijde, že opravdu jako board sporty otevírají dveře do světa.
0: My se těšíme, že jsme mali možnost spoznat Maxima Habanca trošku bližšie u nás vo Fanrádiu. Ďakujeme ti krásne a pozdravujeme do Prahy.
1: Díky moc, mějte se hezky.